Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: původ. Vychází ze jména Heimerich, které v sobě spojuje slova pro domov a moc či vládu. Význam jména je tedy paní domu, vládkyně domova nebo ochránkyně rodinného krbu. Všem Jindřiškám přeji krásný svátek a vám ostatním krásný pátek 4. září.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. V Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí pro děti, mobiliář, veřejné osvětlení i parkoviště s 5 místy. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi, elektrickými přímotopy a výsuvnou markízou, který bude napojený na technickou infrastrukturu. Akce zahrnuje také vybudování okolních zpevněných ploch a venkovní úpravy. Práce by měly být dokončeny v letošním listopadu. You've read the books, you've

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Raní jízda na rádiu.

0: Radio Kroměříž.
1: Někdy mě přemůže taková nostalgie, co není na škodu. Právě naopak, že je na chuť. Zazpomínat si do dětských let ke stolu, kde jste houpali nožkama a čekali, až vám před nosem přistane talíř s tím nejlepším jídlem na světě. Jaké jídlo to pro vaše malé já bylo? Žemlovka,

Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Nové turistické zastavení s vyhlídkou vzniká na svahu nad pamětníkem Tomáše Bati ve Zlíně. Bude součástí stezky Jeden život, která propojuje tři zásadní místa spojená se zlínským podnikatelem a starostou Tomášem Baťou. Vilu, v níž žil, památník, který nese jeho jméno, a lesní hřbitov, kde je Baťa pochován. Všechna zastavení budou označená samostatným informačním panelem s vlastním textem a propojujícími informacemi o celé trase. Prostředí zastavení s vyhlídkou ve svahu kopce Barabáš nedaleko památníku Tomáše Bati nabídne pohled na tři podoby Zlína. Město v roce Baťova narození, v roce 1876, v roce jeho úmrtí, roku 1932 a současný Zlín rozprostírající se pod vyhlídkou.
0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a se světem techniky se pojďme na to rovnou podívat. Konkrétně na letošní veletrh výrobců nejenom notebooků, ale u notebooků zůstaneme. Že už dávno nemusí být jen nenápadné pracovní krabičky, asi možná víme, ale v Americe zaujaly hlavně koncepty s výsuvnými nebo zdvojenými displeji, které dokážou během chvíle výrazně zvětšit pracovní plochu bez nutnosti externího monitoru. Známé značky jako Lenovo a Asus sází na flexibilní obrazovky a více displejová řešení, zatímco třeba HP přišlo s notebookem bez displeje. Když už, tak už. Který je určený pro práci s externími obrazovkami. Výrobci tak jasně dávají najevo, že budoucnost přenosných počítačů míří k větší variabilitě a odvážnějšímu designu. Tak jo, já si myslím, že odvážné je, pokud máte zrovna notebook před sebou kvůli práci, ho zaklapnout a vyrazit třeba s rádiem Kroměříž v uších někam ven. Tak jo, přejeme super den, buďte s námi.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži zkrášlí kontejnerová stání. Rekonstrukce ploch na sportovním areálu Širuch pokračuje. A z Otrokovic vedou nové cyklotrasy do okolí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice pokračuje ve vylepšování vzhledu sběrných míst ve městě i okolních místních částech. Ve vybraných trasách a stanovištích v ulici Vejvanovského, Generála Svobody a ve Vážanech vzniknou speciální ohrádky, které částečně zakryjí odpadové nádoby a pomohou zabránit roznášení odpadu do okolí. Nové konstrukce se objeví také u stanovišť pro tříděný odpad v ulici Vejvanovského a na dvou místech v ulici Generála Svobody. Ohrádky budou zhotoveny z kompozitního materiálu, který kombinuje 60% recyklovaného textilu s plastem. Ve Váženech vzniknou nové ohrádky na křižovatce ulic Na Návsi a v Lesní a v ulici Polní. Všechny plánované ohrádky by měly být na svých místech nejpozději do konce listopadu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Modernizace městského sportovního areálu Širuch ve Starém městě pokračuje další etapou. Navazuje na loňské úpravy, při kterých byla přeložena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovod mimo fotbalové hřiště. Letos se práce zaměřily především na obnovu stávajících zpevněných ploch. Původní povrchy už byly na hranici své životnosti a nevyhovovaly současným požadavkům. Sportovní areál Širuch postupně prochází rozsáhlou modernizací. Kromě nových venkovních kluzišť a vnitřních prostor zde vzniká také kvalitnější technická a dopravní infrastruktura. Druhá etapa rekonstrukce je spolufinancována Zlínským krajem. Investice má vytvořit lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Starého města napříč generacemi.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Otrokovice nově nabízejí 8 cyklistických okruhů, které vedou například přes Hostišovou, Kurovický lom, Chřiby nebo směrem na Kroměřížsko a Slovácko. Trasy jsou určené pro silniční i horská kola a všechny začínají i končí v Otrokovicích. Cyklistům jsou k dispozici také interaktivní mapy, které jim usnadní plánování výletů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný zářijový pátek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 4. září, což je Světový den taekwonda. Tento den

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Druhou část modernizace veřejného osvětlení chystají v Luhačovicích. Po loňské první etapě, kdy bylo vyměněno 553 lamp, chystá radnice modernizaci na zbylých místech ve městě. Místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. O konkrétním termínu zahájení prací rozhodne průběh přípravy veřejné zakázky a následný výběr dodavatele. Rozvaděče budou mít inteligentní regulaci. Intenzita osvětlení se v hluboké noci automaticky sníží. Mělo být zhruba o 600 svítidel. Náklady se odhadují na 41 milionů korun.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 4. září, kdy v tento den roku 1882 Thomas Alva Edison spustil v New Yorku na Pearl Street první komerční elektrárnu a rozvodnou síť na světě, která tehdy spolehlivě rozzářila zhruba 400 žárovek v okolních manhattanských budovách. V tento den roku 1888 si americký vynálezce George Eastman nechal patentovat fotoaparát na svitkový film a oficiálně zaregistroval legendární ochranou známku Kodak. V roce 1972 americký plavec Mark Spitz vybojoval na olympijských hrách v Mnichově svou 7. zlatou medaili na jedněch hrách, čím stanovil rekord, který odolal neuvěřitelných 36 let. A v tento den roku 1998 vysokoškolští studenti Larry Page a Sergey Prim v jedné kalifornské garáži oficiálně založili společnost Google. 4. září se narodili rakouský hudební skladatel Anton Bruckner, nezapomenutelný český televizní moderátor a hudebník Eduard Hrubeš, americký komik a herec Damon Wayans nebo celosvětová popová hudební ikona Beyoncé. 4. září je také světový den taekwonda.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.
4: Čavec, tady stráže z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
5: Není

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do

0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce být přátelštější k rodinám. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť a v Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž postupně zavádí opatření, která mají město více přizpůsobit rodinám. Zaměřuje se především na zapojení mladých lidí do života města, podporu sladění pracovního a rodinného života a rozvoj bezbariérového prostředí. Vznikl například středoškolský parlament, město připravuje soutěž firma Přátelská rodině a v plánu je také mapa bezbariérovosti. Kroměříž chce zároveň využít zkušenosti ze zahraničí a hledat další možnosti, jak rodinám život ve městě usnadnit.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červenci vzrostla. Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji v červenci vzrostl na 4,2%. Úřad práce evidoval na konci měsíce 15 957 uchazečů o zaměstnání, což je o 719 více než v červnu. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí především sezónní výkyvy spojené s letními prázdninami. Přesto Zlínský kraj patří mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V celé České republice dosáhl podíl nezaměstnaných 5%. Nejvyšší nezaměstnanost v kraji evidoval okres Kroměříž, a to 5,5%. Zatímco nejnižší byla na Zlínsku, kde dosáhla 3,6%. V červenci se zároveň na úřadech práce v kraji zaevidovalo 3305 nových uchazečů. Podle úřadu práce se na vývoji nezaměstnanosti podepisují také odchody zaměstnanců do zaměstnání, které v létě tradičně klesají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný zářijový pátek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 4. září, což je Světový den taekwonda. Tento den připomíná událost z roku 1994, kdy Mezinárodní olympijský výbor oficiálně přijal toto korejské bojové umění mezi olympijské sporty. Ať už dnes budete bojovat s jakýmikoliv úkoly v práci nebo ve škole, přeji vám, abyste se všemi pátečními výzvami zatočili s přehledem, energií a čistou hlavou. Dnes nám taky svátek slaví všechny Jindřišky. Jméno Jindřiška je ženskou obdobou jména Jindřich a má starogermánský původ. Vychází ze jména Heimerich, které v sobě spojuje slova pro domov a moc či vládu. Význam jména je tedy paní domu, vládkyně domova nebo ochránkyně rodinného krbu. Všem Jindřiškám přeji krásný svátek a vám ostatním krásný pátek 4. září.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži zkrášlí kontejnerová stání. Rekonstrukce ploch na sportovním areálu Širuch pokračuje. A z Otrokovic vedou nové cyklotrasy do okolí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice pokračuje ve vylepšování vzhledu sběrných míst ve městě i okolních místních částech. Ve vybraných trasách a stanovištích v ulici Vejvanovského, Generála Svobody a ve Vážanech vzniknou speciální ohrádky, které částečně zakryjí odpadové nádoby a pomohou zabránit roznášení odpadu do okolí. Nové konstrukce se objeví také u stanovišť pro tříděný odpad v ulici Vejvanovského a na dvou místech v ulici Generála Svobody. Ohrádky budou zhotoveny z kompozitního materiálu, který kombinuje 60% recyklovaného textilu s plastem. Ve Váženech vzniknou nové ohrádky na křižovatce ulic Na Návsi a v Lesní a v ulici Polní. Všechny plánované ohrádky by měly být na svých místech nejpozději do konce listopadu.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Modernizace městského sportovního areálu Širuch ve Starém městě pokračuje další etapou. Navazuje na loňské úpravy, při kterých byla přeložena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovod mimo fotbalové hřiště. Letos se práce zaměřily především na obnovu stávajících zpevněných ploch. Původní povrchy už byly na hranici své životnosti a nevyhovovaly současným požadavkům. Sportovní areál Širuch postupně prochází rozsáhlou modernizací. Kromě nových venkovních kluzišť a vnitřních prostor zde vzniká také kvalitnější technická a dopravní infrastruktura. Druhá etapa rekonstrukce je spolufinancována Zlínským krajem. Investice má vytvořit lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Starého města napříč generacemi.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Otrokovice nově nabízejí 8 cyklistických okruhů, které vedou například přes Hostišovou, Kurovický lom, Chřiby nebo směrem na Kroměřížsko a Slovácko. Trasy jsou určené pro silniční i horská kola a všechny začínají i končí v Otrokovicích. Cyklistům jsou k dispozici také interaktivní mapy, které jim usnadní plánování výletů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's go.
4: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. V Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí pro děti, mobiliář, veřejné osvětlení i parkoviště s 5 místy. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi, elektrickými přímotopy a výsuvnou markízou, který bude napojený na technickou infrastrukturu. Akce zahrnuje také vybudování okolních zpevněných ploch a venkovní úpravy. Práce by měly být dokončeny v letošním listopadu.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměřížské ulice také nesou jméno po svých rodácích. Některé možná nebudete znát. Denkova. Petr Denk byl pedagog, spisovatel a překladatel. Ladislava Pavlíka. Tento rodák byl lékař a také organizátor sportovního života ve městě. V letech 1939 až 1945 byl za ilegální činnost vězněn. Páleníčkova. Ludvík Páleníček byl pedagog, spisovatel, literární historik a organizátor divadelního života ve městě. Talichova. Tento rodák byl český dirigent a hudební pedagog. Byl také profesorem Akademie muzických umění. Švabinského nábřeží. Nejslavnějším kroměřížským rodákem byl Max Švabinský. Byl to český malíř a grafik. Byl také profesorem Akademie výtvarných umění.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

zapomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce být přátelštější k rodinám. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť a v Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž postupně zavádí opatření, která mají město více přizpůsobit rodinám. Zaměřuje se především na zapojení mladých lidí do života města, podporu sladění pracovního a rodinného života a rozvoj bezbariérového prostředí. Vznikl například středoškolský parlament, město připravuje soutěž firma Přátelská rodině a v plánu je také mapa bezbariérovosti. Kroměříž chce zároveň využít zkušenosti ze zahraničí a hledat další možnosti, jak rodinám život ve městě usnadnit.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červenci vzrostla. Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji v červenci vzrostl na 4,2%. Úřad práce evidoval na konci měsíce 15 957 uchazečů o zaměstnání, což je o 719 více než v červnu. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí především sezónní výkyvy spojené s letními prázdninami. Přesto Zlínský kraj patří mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V celé České republice dosáhl podíl nezaměstnaných 5%. Nejvyšší nezaměstnanost v kraji evidoval okres Kroměříž, a to 5,5%. Zatímco nejnižší byla na Zlínsku, kde dosáhla 3,6%. V červenci se zároveň na úřadech práce v kraji zaevidovalo 3305 nových uchazečů. Podle úřadu práce se na vývoji nezaměstnanosti podepisují také odchody zaměstnanců do zaměstnání, které v létě tradičně klesají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Nové turistické zastavení s vyhlídkou vzniká na svahu nad pamětníkem Tomáše Bati ve Zlíně. Bude součástí stezky Jeden život, která propojuje tři zásadní místa spojená se zlínským podnikatelem a starostou Tomášem Baťou. Vilu, v níž žil, památník, který nese jeho jméno, a lesní hřbitov, kde je Baťa pochován. Všechna zastavení budou označená samostatným informačním panelem s vlastním textem a propojujícími informacemi o celé trase. Prostředí zastavení s vyhlídkou ve svahu kopce Barabáš nedaleko památníku Tomáše Bati nabídne pohled na tři podoby Zlína. Město v roce Baťova narození, v roce 1876, v roce jeho úmrtí, roku 1932, a současný Zlín rozprostírající se pod vyhlídkou.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Někdy mě přemůže taková nostalgie, co není na škodu, právě naopak, že je na chuť. Zazpomínat si do dětských let, ke stolu, kde jste houpali nožkama a čekali, až vám před nosem přistane talíř s tím nejlepším jídlem na světě. Jaké jídlo to pro vaše malé já bylo? Žemlovka, šulanky s mákem, buchtičky s krémem, krupice, koprovka, vývar? Tolik možností a přesto zůstane někdy to jídlo zapomenuto v dávných dobách a teď už si jej jen tak nedáte. Taky záleží, kdo ho vždy vařil, že jo, jestli babička, maminka nebo tatínek. Možností je spousta a chutí taky. Ale nápad udělat si to jídlo po letech znova, i když třeba sám, jen tak pro radost, není úplně od věci. Tak možná jsem vám vnukla nápad, co si zítra dáte na oběd.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži zkrášlí kontejnerová stání. Rekonstrukce ploch na sportovním areálu Širuch pokračuje. A z Otrokovic vedou nové cyklotrasy do okolí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice pokračuje ve vylepšování vzhledu sběrných míst ve městě i okolních místních částech. Ve vybraných trasách a stanovištích v ulici Vejvanovského, Generála Svobody a ve Vážanech vzniknou speciální ohrádky, které částečně zakryjí odpadové nádoby a pomohou zabránit roznášení odpadu do okolí. Nové konstrukce se objeví také u stanovišť pro tříděný odpad v ulici Vejvanovského a na dvou místech v ulici Generála Svobody. Ohrádky budou zhotoveny z kompozitního materiálu, který kombinuje 60% recyklovaného textilu s plastem. Ve Váženech vzniknou nové ohrádky na křižovatce ulic Na Návsi a v Lesní a v ulici Polní. Všechny plánované ohrádky by měly být na svých místech nejpozději do konce listopadu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Modernizace městského sportovního areálu Širuch ve Starém městě pokračuje další etapou. Navazuje na loňské úpravy, při kterých byla přeložena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovod mimo fotbalové hřiště. Letos se práce zaměřily především na obnovu stávajících zpevněných ploch. Původní povrchy už byly na hranici své životnosti a nevyhovovaly současným požadavkům. Sportovní areál Širuch postupně prochází rozsáhlou modernizací. Kromě nových venkovních kluzišť a vnitřních prostor zde vzniká také kvalitnější technická a dopravní infrastruktura. Druhá etapa rekonstrukce je spolufinancována Zlínským krajem. Investice má vytvořit lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Starého města napříč generacemi.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Otrokovice nově nabízejí 8 cyklistických okruhů, které vedou například přes Hostišovou, Kurovický lom, Chřiby nebo směrem na Kroměřížsko a Slovácko. Trasy jsou určené pro silniční i horská kola a všechny začínají i končí v Otrokovicích. Cyklistům jsou k dispozici také interaktivní mapy, které jim usnadní plánování výletů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Hrajeme megahity 80. let. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a se světem techniky se pojďme na to rovnou podívat. Konkrétně na letošní veletrh výrobců nejenom notebooků, ale u notebooků zůstaneme. Že už dávno nemusí být jen nenápadné pracovní krabičky, asi možná víme, ale v Americe zaujaly hlavně koncepty s výsuvnými nebo zdvojenými displeji, které dokážou během chvíle výrazně zvětšit pracovní plochu bez nutnosti externího monitoru. Známé značky jako Lenovo a Asus sází na flexibilní obrazovky a více displejová řešení, zatímco třeba HP přišlo s notebookem bez displeje. Když už, tak už. Který je určený pro práci s externími obrazovkami. Výrobci tak jasně dávají najevo, že budoucnost přenosných počítačů míří k větší variabilitě a odvážnějšímu designu. Tak jo, já si myslím, že odvážné je, pokud máte zrovna notebook před sebou kvůli práci, ho zaklapnout a vyrazit třeba s rádiem Kroměříž v uších někam ven. Tak jo, přejeme super den, buďte s námi.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahojte, ja som Peter Cmorík a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Druhou část modernizace veřejného osvětlení chystají v Luhačovicích. Po loňské první etapě, kdy bylo vyměněno 553 lamp, chystá radnice modernizaci na zbylých místech ve městě. Místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. O konkrétním termínu zahájení prací rozhodne průběh přípravy veřejné zakázky a následný výběr dodavatele. Rozvaděče budou mít inteligentní regulaci. Intenzita osvětlení se v hluboké noci automaticky sníží. Mělo být zhruba o 600 svítidel. Náklady se odhadují na 41 milionů korun.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 4. září, kdy v tento den roku 1882 Thomas Alva Edison spustil v New Yorku na Pearl Street první komerční elektrárnu a rozvodnou síť na světě, která tehdy spolehlivě rozzářila zhruba 400 žárovek v okolních manhattanských budovách. V tento den roku 1888 si americký vynálezce George Eastman nechal patentovat fotoaparát na svitkový film a oficiálně zaregistroval legendární ochranou známku Kodak. V roce 1972 americký plavec Mark Spitz vybojoval na olympijských hrách v Mnichově svou 7. zlatou medaili na jedněch hrách, čím stanovil rekord, který odolal neuvěřitelných 36 let. A v tento den roku 1998 vysokoškolští studenti Larry Page a Sergey Prim v jedné kalifornské garáži oficiálně založili společnost Google. 4. září se narodili rakouský hudební skladatel Anton Bruckner, nezapomenutelný český televizní moderátor a hudebník Eduard Hrubeš, americký komik a herec Damon Wayans nebo celosvětová popová hudební ikona Beyoncé. 4. září je také světový den taekwonda.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce být přátelštější k rodinám. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť a v Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž postupně zavádí opatření, která mají město více přizpůsobit rodinám. Zaměřuje se především na zapojení mladých lidí do života města, podporu sladění pracovního a rodinného života a rozvoj bezbariérového prostředí. Vznikl například středoškolský parlament, město připravuje soutěž firma Přátelská rodině a v plánu je také mapa bezbariérovosti. Kroměříž chce zároveň využít zkušenosti ze zahraničí a hledat další možnosti, jak rodinám život ve městě usnadnit.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červenci vzrostla. Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji v červenci vzrostl na 4,2%. Úřad práce evidoval na konci měsíce 15 957 uchazečů o zaměstnání, což je o 719 více než v červnu. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí především sezónní výkyvy spojené s letními prázdninami. Přesto Zlínský kraj patří mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V celé České republice dosáhl podíl nezaměstnaných 5%. Nejvyšší nezaměstnanost v kraji evidoval okres Kroměříž, a to 5,5%. Zatímco nejnižší byla na Zlínsku, kde dosáhla 3,6%. V červenci se zároveň na úřadech práce v kraji zaevidovalo 3305 nových uchazečů. Podle úřadu práce se na vývoji nezaměstnanosti podepisují také odchody zaměstnanců do zaměstnání, které v létě tradičně klesají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný zářijový pátek vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 4. září, což je Světový den taekwonda. Tento den připomíná událost z roku 1994, kdy Mezinárodní olympijský výbor oficiálně přijal toto korejské bojové umění mezi olympijské sporty. Ať už dnes budete bojovat s jakýmikoliv úkoly v práci nebo ve škole, přeji vám, abyste se všemi pátečními výzvami zatočili s přehledem, energií a čistou hlavou. Dnes nám taky svátek slaví všechny Jindřišky. Jméno Jindřiška je ženskou obdobou jména Jindřich a má starogermánský původ. Vychází ze jména Heimerich, které v sobě spojuje slova pro domov a moc či vládu. Význam jména je tedy paní domu, vládkyně domova nebo ochránkyně rodinného krbu. Všem Jindřiškám přeji krásný svátek a vám ostatním krásný pátek 4. září.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži zkrášlí kontejnerová stání. Rekonstrukce ploch na sportovním areálu Širuch pokračuje. A z Otrokovic vedou nové cyklotrasy do okolí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice pokračuje ve vylepšování vzhledu sběrných míst ve městě i okolních místních částech. Ve vybraných trasách a stanovištích v ulici Vejvanovského, Generála Svobody a ve Vážanech vzniknou speciální ohrádky, které částečně zakryjí odpadové nádoby a pomohou zabránit roznášení odpadu do okolí. Nové konstrukce se objeví také u stanovišť pro tříděný odpad v ulici Vejvanovského a na dvou místech v ulici Generála Svobody. Ohrádky budou zhotoveny z kompozitního materiálu, který kombinuje 60% recyklovaného textilu s plastem. Ve Váženech vzniknou nové ohrádky na křižovatce ulic Na Návsi a v Lesní a v ulici Polní. Všechny plánované ohrádky by měly být na svých místech nejpozději do konce listopadu.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Modernizace městského sportovního areálu Širuch ve Starém městě pokračuje další etapou. Navazuje na loňské úpravy, při kterých byla přeložena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovod mimo fotbalové hřiště. Letos se práce zaměřily především na obnovu stávajících zpevněných ploch. Původní povrchy už byly na hranici své životnosti a nevyhovovaly současným požadavkům. Sportovní areál Širuch postupně prochází rozsáhlou modernizací. Kromě nových venkovních kluzišť a vnitřních prostor zde vzniká také kvalitnější technická a dopravní infrastruktura. Druhá etapa rekonstrukce je spolufinancována Zlínským krajem. Investice má vytvořit lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Starého města napříč generacemi.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Otrokovice nově nabízejí 8 cyklistických okruhů, které vedou například přes Hostišovou, Kurovický lom, Chřiby nebo směrem na Kroměřížsko a Slovácko. Trasy jsou určené pro silniční i horská kola a všechny začínají i končí v Otrokovicích. Cyklistům jsou k dispozici také interaktivní mapy, které jim usnadní plánování výletů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměřížské ulice také nesou jméno po svých rodácích. Některé možná nebudete znát. Denkova. Petr Denk byl pedagog, spisovatel a překladatel. Ladislava Pavlíka. Tento rodák byl lékař a také organizátor sportovního života ve městě. V letech 1939 až 1945 byl za ilegální činnost vězněn. Páleníčkova. Ludvík Páleníček byl pedagog, spisovatel, literární historik a organizátor divadelního života ve městě. Talichova. Tento rodák byl český dirigent a hudební pedagog. Byl také profesorem Akademie muzických umění. Švabinského nábřeží. Nejslavnějším kroměřížským rodákem byl Max Švabinský. Byl to český malíř a grafik. Byl také profesorem Akademie výtvarných umění.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: I na Zlínsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ahojte, já jsem Kuli zo skupiny Nesmot a zdravím Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. V Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí pro děti, mobiliář, veřejné osvětlení i parkoviště s 5 místy. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi, elektrickými přímotopy a výsuvnou markízou, který bude napojený na technickou infrastrukturu. Akce zahrnuje také vybudování okolních zpevněných ploch a venkovní úpravy. Práce by měly být dokončeny v letošním listopadu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce být přátelštější k rodinám. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť a v Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž postupně zavádí opatření, která mají město více přizpůsobit rodinám. Zaměřuje se především na zapojení mladých lidí do života města, podporu sladění pracovního a rodinného života a rozvoj bezbariérového prostředí. Vznikl například středoškolský parlament, město připravuje soutěž firma Přátelská rodině a v plánu je také mapa bezbariérovosti. Kroměříž chce zároveň využít zkušenosti ze zahraničí a hledat další možnosti, jak rodinám život ve městě usnadnit.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červenci vzrostla. Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji v červenci vzrostl na 4,2%. Úřad práce evidoval na konci měsíce 15 957 uchazečů o zaměstnání, což je o 719 více než v červnu. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí především sezónní výkyvy spojené s letními prázdninami. Přesto Zlínský kraj patří mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V celé České republice dosáhl podíl nezaměstnaných 5%. Nejvyšší nezaměstnanost v kraji evidoval okres Kroměříž, a to 5,5%. Zatímco nejnižší byla na Zlínsku, kde dosáhla 3,6%. V červenci se zároveň na úřadech práce v kraji zaevidovalo 3305 nových uchazečů. Podle úřadu práce se na vývoji nezaměstnanosti podepisují také odchody zaměstnanců do zaměstnání, které v létě tradičně klesají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Wish that I took more photographs of us.

0: Radio Kroměříž.
1: Někdy mě přemůže taková nostalgie, co není na škodu. Právě naopak, že je na chuť. Zazpomínat si do dětských let ke stolu, kde jste houpali nožkama a čekali, až vám před nosem přistane talíř s tím nejlepším jídlem na světě. Jaké jídlo to pro vaše malé já bylo? Žemlovka, šulanky s mákem, buchtičky s krémem, krupice, koprovka, vývar? Tolik možností a přesto zůstane někdy to jídlo zapomenuto v dávných dobách a teď už si jej jen tak nedáte. Taky záleží, kdo ho vždy vařil, že jo, jestli babička, maminka nebo tatínek. Možností je spousta a chutí taky. Ale nápad udělat si to jídlo po letech znova, i když třeba sám, jen tak pro radost, není úplně od věci. Tak možná jsem vám vnukla nápad, co si zítra dáte na oběd.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Nové turistické zastavení s vyhlídkou vzniká na svahu nad pamětníkem Tomáše Bati ve Zlíně. Bude součástí stezky Jeden život, která propojuje tři zásadní místa spojená se zlínským podnikatelem a starostou Tomášem Baťou. Vilu, v níž žil, památník, který nese jeho jméno, a lesní hřbitov, kde je Baťa pochován. Všechna zastavení budou označená samostatným informačním panelem s vlastním textem a propojujícími informacemi o celé trase. Prostředí zastavení s vyhlídkou ve svahu kopce Barabáš nedaleko památníku Tomáše Bati nabídne pohled na tři podoby Zlína. Město v roce Baťova narození, v roce 1876, v roce jeho úmrtí, roku 1932 a současný Zlín rozprostírající se pod vyhlídkou.
0: Rádio Kroměříž a megahity milénia.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 4. září, kdy v tento den roku 1882 Thomas Alva Edison spustil v New Yorku na Pearl Street první komerční elektrárnu a rozvodnou síť na světě, která tehdy spolehlivě rozzářila zhruba 400 žárovek v okolních manhattanských budovách. V tento den roku 1888 si americký vynálezce George Eastman nechal patentovat fotoaparát na svitkový film a oficiálně zaregistroval legendární ochranou známku Kodak. V roce 1972 americký plavec Mark Spitz vybojoval na olympijských hrách v Mnichově svou 7. zlatou medaili na jedněch hrách, čím stanovil rekord, který odolal neuvěřitelných 36 let. A v tento den roku 1998 vysokoškolští studenti Larry Page a Sergey Prim v jedné kalifornské garáži oficiálně založili společnost Google. 4. září se narodili rakouský hudební skladatel Anton Bruckner, nezapomenutelný český televizní moderátor a hudebník Eduard Hrubeš, americký komik a herec Damon Wayans nebo celosvětová popová hudební ikona Beyoncé. 4. září je také světový den taekwonda.
2: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži zkrášlí kontejnerová stání. Rekonstrukce ploch na sportovním areálu Širuch pokračuje. A z Otrokovic vedou nové cyklotrasy do okolí.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice pokračuje ve vylepšování vzhledu sběrných míst ve městě i okolních místních částech. Ve vybraných trasách a stanovištích v ulici Vejvanovského, Generála Svobody a ve Vážanech vzniknou speciální ohrádky, které částečně zakryjí odpadové nádoby a pomohou zabránit roznášení odpadu do okolí. Nové konstrukce se objeví také u stanovišť pro tříděný odpad v ulici Vejvanovského a na dvou místech v ulici Generála Svobody. Ohrádky budou zhotoveny z kompozitního materiálu, který kombinuje 60% recyklovaného textilu s plastem. Ve Váženech vzniknou nové ohrádky na křižovatce ulic Na Návsi a v Lesní a v ulici Polní. Všechny plánované ohrádky by měly být na svých místech nejpozději do konce listopadu.
0: Uherskohradišťko.
1: Modernizace městského sportovního areálu Širuch ve Starém městě pokračuje další etapou. Navazuje na loňské úpravy, při kterých byla přeložena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovod mimo fotbalové hřiště. Letos se práce zaměřily především na obnovu stávajících zpevněných ploch. Původní povrchy už byly na hranici své životnosti a nevyhovovaly současným požadavkům. Sportovní areál Širuch postupně prochází rozsáhlou modernizací. Kromě nových venkovních kluzišť a vnitřních prostor zde vzniká také kvalitnější technická a dopravní infrastruktura. Druhá etapa rekonstrukce je spolufinancována Zlínským krajem. Investice má vytvořit lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Starého města napříč generacemi.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Otrokovice nově nabízejí 8 cyklistických okruhů, které vedou například přes Hostišovou, Kurovický lom, Chřiby nebo směrem na Kroměřížsko a Slovácko. Trasy jsou určené pro silniční i horská kola a všechny začínají i končí v Otrokovicích. Cyklistům jsou k dispozici také interaktivní mapy, které jim usnadní plánování výletů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Druhou část modernizace veřejného osvětlení chystají v Luhačovicích. Po loňské první etapě, kdy bylo vyměněno 553 lamp, chystá radnice modernizaci na zbylých místech ve městě. Místní části Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. O konkrétním termínu zahájení prací rozhodne průběh přípravy veřejné zakázky a následný výběr dodavatele. Rozvaděče budou mít inteligentní regulaci. Intenzita osvětlení se v hluboké noci automaticky sníží. Mělo být zhruba o 600 svítidel. Náklady se odhadují na 41 milionů korun.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single Play.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž chce být přátelštější k rodinám. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť a v Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž postupně zavádí opatření, která mají město více přizpůsobit rodinám. Zaměřuje se především na zapojení mladých lidí do života města, podporu sladění pracovního a rodinného života a rozvoj bezbariérového prostředí. Vznikl například středoškolský parlament, město připravuje soutěž firma Přátelská rodině a v plánu je také mapa bezbariérovosti. Kroměříž chce zároveň využít zkušenosti ze zahraničí a hledat další možnosti, jak rodinám život ve městě usnadnit.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v červenci vzrostla. Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji v červenci vzrostl na 4,2%. Úřad práce evidoval na konci měsíce 15 957 uchazečů o zaměstnání, což je o 719 více než v červnu. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí především sezónní výkyvy spojené s letními prázdninami. Přesto Zlínský kraj patří mezi regiony s nižší nezaměstnaností. V celé České republice dosáhl podíl nezaměstnaných 5%. Nejvyšší nezaměstnanost v kraji evidoval okres Kroměříž, a to 5,5%. Zatímco nejnižší byla na Zlínsku, kde dosáhla 3,6%. V červenci se zároveň na úřadech práce v kraji zaevidovalo 3305 nových uchazečů. Podle úřadu práce se na vývoji nezaměstnanosti podepisují také odchody zaměstnanců do zaměstnání, které v létě tradičně klesají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a se světem techniky. Se pojďme na to rovnou podívat. Konkrétně na letošní veletrh výrobců nejenom notebooků, ale u notebooků zůstaneme. Že už dávno nemusí být jen nenápadné pracovní krabičky, asi možná víme, ale v Americe zaujaly hlavně koncepty s výsuvnými nebo zdvojenými displeji, které dokážou během chvíle výrazně zvětšit pracovní plochu bez nutnosti externího monitoru. Známé značky jako Lenovo a Asus sází na flexibilní obrazovky a více displejová řešení, zatímco třeba HP přišlo s notebookem bez displeje. Když už, tak už. Který je určený pro práci s externími obrazovkami. Výrobci tak jasně dávají najevo, že budoucnost přenosných počítačů míří k větší variabilitě a odvážnějšímu designu. Tak jo, já si myslím, že odvážné je, pokud máte zrovna notebook před sebou kvůli práci, ho zaklapnout a vyrazit třeba s Rádiem Kroměříž v uších někam ven. Tak jo, přejeme super den, buďte s námi.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kapely 44 v klidu. Zdravím vás z Zvon Rádia Kroměříž a přejeme vám krásný den.
2: Prošel jsem dveřmi, co včera tu nebyly. Strachy jsem vykřikl.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměřížské ulice také nesou jméno po svých rodácích. Některé možná nebudete znát. Denkova. Petr Denk byl pedagog, spisovatel a překladatel. Ladislava Pavlíka. Tento rodák byl lékař a také organizátor sportovního života ve městě. V letech 1939 až 1945 byl za ilegální činnost vězněn. Páleníčkova. Ludvík Páleníček byl pedagog, spisovatel, literární historik a organizátor divadelního života ve městě. Talichova. Tento rodák byl český dirigent a hudební pedagog. Byl také profesorem Akademie muzických umění. Švabinského nábřeží. Nejslavnějším kroměřížským rodákem byl Max Švabinský. Byl to český malíř a grafik. Byl také profesorem Akademie výtvarných umění.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: I na Hradišťsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži zkrášlí kontejnerová stání. Rekonstrukce ploch na sportovním areálu Širuch pokračuje. A z Otrokovic vedou nové cyklotrasy do okolí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice pokračuje ve vylepšování vzhledu sběrných míst ve městě i okolních místních částech. Ve vybraných trasách a stanovištích v ulici Vejvanovského, Generála Svobody a ve Vážanech vzniknou speciální ohrádky, které částečně zakryjí odpadové nádoby a pomohou zabránit roznášení odpadu do okolí. Nové konstrukce se objeví také u stanovišť pro tříděný odpad v ulici Vejvanovského a na dvou místech v ulici Generála Svobody. Ohrádky budou zhotoveny z kompozitního materiálu, který kombinuje 60% recyklovaného textilu s plastem. Ve Váženech vzniknou nové ohrádky na křižovatce ulic Na Návsi a v Lesní a v ulici Polní. Všechny plánované ohrádky by měly být na svých místech nejpozději do konce listopadu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Modernizace městského sportovního areálu Širuch ve Starém městě pokračuje další etapou. Navazuje na loňské úpravy, při kterých byla přeložena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovod mimo fotbalové hřiště. Letos se práce zaměřily především na obnovu stávajících zpevněných ploch. Původní povrchy už byly na hranici své životnosti a nevyhovovaly současným požadavkům. Sportovní areál Širuch postupně prochází rozsáhlou modernizací. Kromě nových venkovních kluzišť a vnitřních prostor zde vzniká také kvalitnější technická a dopravní infrastruktura. Druhá etapa rekonstrukce je spolufinancována Zlínským krajem. Investice má vytvořit lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Starého města napříč generacemi.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Otrokovice nově nabízejí 8 cyklistických okruhů, které vedou například přes Hostišovou, Kurovický lom, Chřiby nebo směrem na Kroměřížsko a Slovácko. Trasy jsou určené pro silniční i horská kola a všechny začínají i končí v Otrokovicích. Cyklistům jsou k dispozici také interaktivní mapy, které jim usnadní plánování výletů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Někdy mě přemůže taková nostalgie, co není na škodu. Právě naopak, že je na chuť. Zazpomínat si do dětských let, ke stolu, kde jste houpali nožkama a čekali, až vám před nosem přistane talíř s tím nejlepším jídlem na světě. Jaké jídlo to pro vaše malé já bylo? Žemlovka, šulanky s mákem, buchtičky s krémem, krupice, koprovka, vývar? Tolik možností a přesto zůstane někdy to jídlo zapomenuto v dávných dobách a teď už si jej jen tak nedáte. Taky záleží, kdo ho vždy vařil, že jo, jestli babička, maminka nebo tatínek. Možností je spousta a chutí taky. Ale nápad udělat si to jídlo po letech znova, i když třeba sám, jen tak pro radost, není úplně od věci. Tak možná jsem vám vnukla nápad, co si zítra dáte na oběd.
2: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech, na 107 FM. Rádio Kroměříž.

0: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Rádio Zlínského kraje.

0: Posloucháte megahity milénia. Právě teď na Rádiu Kroměříž.
1: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
2: Přátelé, na vlnách Rádia Kroměříž začíná další díl rokového žvance. Od mikrofonu a zdraví Lupo a mým dnešním hostem je Pavel Langer, takzvaný Paja Líbačka z kapely Focus. Teď by měli zpozornět hlavně posluchači na Zlínsku a Uherského Hradišťku, protože tahle kapela je tam hodně, hodně oblíbená. Plní sály, plní areály a jak znám Páju, tak to bude hodně, hodně peprné. Pájo, vítám tě a jdeme na to.
3: Líbačka, zdravím rokový žvanec. Rádio Kroměříž a Lupíku, hlavně tebe. Miluju tuhle práci.
2: Už nám to začíná, takže pojďme do první písničky. Teď jsem slyšel, to nové CDčko vlastně je skvělé a ty nám ho nějak představ a představ taky tu první písničku, kterou odpálíme dnešní rokový žvanec.
3: Věčně jsme mladí, takže dáme věčné děti. Protože dokud máma funí, tak já zůstanu u ní. Text napsal Jirka Novák, hudbu udělal taky. Točili jsme to v Uherském Hradišti a myslím, že to vyšlo moc dobře. Ta písnička pojednává o tom, jak jsou mladí prostě pohodlní. Nebudou si přece hledat něco, když můžou být doma. Maminka vyžehlí, vypere, uvaří, takže proč bych se někam hrnul? Mama hotel je mama hotel.
2: Já už popřeju jenom příjemný poslech, protože k tomu se nedá co dodat. Já už budu Páju jenom hlídat a myslím, že dneska budu hodně, hodně pískat. Příjemný poslech. Kapela Focus a skladba Věčné děti.

0: musím pochválit Jirku Nováka, protože muzika perfektní, ale bombastický text, který si po dnešním rokovém žvanci určitě posluchači budou broukat. Pájo, já se teď zeptám na další písničku, kterou bychom si mohli pustit, ale předtím ještě posluchačům řeknu, že už teď mě bolí bránice, protože během písničky tady jsem se řezal jak kůň, ale jdeme do té další písničky s názvem, který už sám o sobě napovídá tomu, že to bude opět sranda.
1: Je to prdel, protože kudy tudy, vždycky máš na výběr, vždycky, buď půjdeš nahoru, nebo dolů. Nahoru víme, že je kosa, já radši půjdu dolů, tam mám totiž víc kamarádů.
0: Správný rocker tam stejně skončí, protože v podzemí tam je to teplíčko, ta vyhřátá virpulka, ty lehký děvy v ní a k tomu, když tam dojdeš za mnou i ty, Pájo, a budeš dělat ty jitrničky, klobásky, co víc si přát. Po případě ještě bublinky ve vodě.
1: Přesně tak, zabijeme prasátko, naděláme žvancu, to bude, to miluju tuhle práci.
0: Myslím, že se shodneme, že se vlastně těšíme na ten posmrtný život.
1: Přesně tak.
0: Takže fokus a skladba kudy tudy, příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: To, co tady během písniček zní, tak to je nesmrtelná komedie, kterou tady Paja Líbačka vlastně předvádí. Aspoň, co tady, co se dá pustit ještě do eteru, pustíme.
3: Počkej, víš, jaký je rozdíl mezi ženskou a chlapem? Víš, proč si ženská po ránu prohrábne vlasy?
2: To bude zase kravina.
3: Protože nemá kule.
2: Já nestihl písknout. Uveď další věc.
3: Ta písnička, která teď přijde, to je čistě ze života jenom o žrádle, protože láska prochází žaludkem a po sexu je to asi to nejlepší, co může být.
2: No ale teď o té písnice s názvem CCCC.
3: Já ti řeknu, proč to má takový název, protože když chlap přijde domů a pěkně se napapá, lehne do peřin, tak co, začne chrápat. Ženské chudiny se nemůžou vyspat, takže co, ten její miláček, co tam leží vedle, si myslí, že to je Romeo, ale ten to má úplně, víš, kde, na háku. Takže my vám přejeme krásný poslech a hlavně dobrou chuť, protože to je gastroporno.

0: co?
1: Můj dnešní host Pája Líbačka, frontman kapely Focus, není jenom zpěvákem a showmanem v jedné osobě, ale také hodinovým manželem, ale já bych Páju, když je doma manželka sama, určitě nepustil. V každém případě je to řezník, který dělá výborné zabíjačky, jitrničky, klobásky a tak dále. O tom bychom mohli taky požvanit, jestli teda chceš a nemáš s tím problém vlastně spojit ty všechny tvé profese dohromady.
0: No, já s tím nemám problém, jo? Chápeš, když dělám zabíjačky a přijde tam taková 70-letá babička a já jí řeknu, mladá paní, co si dáte? Mně? A nebo tu polévku, nebo tu zabíjačku? A ona odejde a prostě jí pak řeknu, jako bylo to vynikající. Já říkám, babi, ale kdybyste viděla, co bude potom. To je lepší jak sex, když pojíte. No a ti řekne, ale já jsem stará. Já říkám, vy byste ještě zehnala ptáka z vajece.
1: S tebou se opravdu nedá normálně mluvit, takže jdeme na další písničku s názvem Big Beat is not dead. Kapela Focus, příjemný poslech. Ještě tady upozornění vlastně předtím, než to pustíme, protože Hanka se tam usmívá na mě z režie, že bych se tě měl zeptat, kdy jsi vlastně začal zpívat, aby jsme na to nezapomněli.
0: No, tak já jsem začal zpívat už v kostele. Už jsem začal zpívat v kostele, protože jsem ministroval, jo? A jestli chceš slyšet tu věc, co je tam, já jsem do 7. třídy měl napsaný obor, že jdu na kněze. Pak se to zlomilo a je se mě ten nejšikovnější slušný rocker.
1: Nedokážu si představit, jak může být, jak by mohl být Pavel Langer jako Pája Líbačka farářem, protože to do sebe totálně nejde.
0: Kamarády, já kdyby byl knězem, víš, co by bylo zakopaný děcek za faru.
1: Hodem další písničku, jedeme na to.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Trochu vážnění dohrála písnička Big Beat Is Not Dead kapely Focus a mého dnešního hosta Pavla Langera, ale my jsme k té písni vlastně moc neřekli, tak zkusme ještě o tom.
3: Big Beat Is Not Dead. Tam je to prostě o tom, že každý týden vyjíždíme za vama pátky, soboty. Samozřejmě manželky dělají, že ne, ale jsou nasrané, doby nebyl, že jo? Ale to je jedno, jo? Prostě my tady se to zpívá o tom, že každý, a ty to znáš moc dobře, co ti budu vykládat, prostě vyjedeš, vrátíš se ráno, dáš jí huba na načelíčko, jdu se vyspat, protože večer jdu hrát dál. No a tak to prostě, tak to je o tom i ten život.
2: Já si pamatuju hodně, ale pamatuju taky ten váš začátek, ten váš start, kdy to vlastně bylo?
3: No tak zhruba už je to před 25 lety, ale s tím jsem přišel jenom já, že si chceme s klukama vzít partu lidí a jenom si tak v nedělu zabrinkat 2-3 hodinky, no jo, jenže. Pak se rozjel ten vlak, a jak se říká, z toho už nevyskočíš. No a tato písnička, co bude následovat, tak to je vlastně o mě, když já jsem byl ještě mladý a blbý. Jo? Prej se ještě doteď, ale to nevadí, já to neřeším. Tady je prostě to, když jsem nastoupil v JZD. Já jsem ukončil učení, nastoupil jsem do JZD a kamaráde, dáš mi do ruky traktor, já bych oral i třeba 25-7. Víš o tom, proč se píše 25. hodina, když má den 24? Tu 25. píšeme na svačinu.
2: Teď si naznačil, že vlastně nehrajete pop rock nebo big beat, ale že hrajete i ten agrorock.
3: Agrorock, ano, přesně tak. Ale o tom to je, já jsem jezdiák a já se za to nestydím. Teď vyvážím hovna, koupil jsem hovno, cuc, kamaráde. Ten název mluví za vše. Vaše sračky, moje kačky. No a tak to prostě je. Miluju tuhle práci.
2: Ale teď už si pojďme pustit tu další skladbu s názvem King of Agro. Focus, příjemný poslech.

0: rock.
1: Teď bych rád vzpomněl na Čajdu s Hankou, protože to byl ten správný rocker. Já bych mu poslal písničku, určitě zoznal taky.
0: Jestli myslíš Čajdu, kamaráde, to byl borec. A to byl hlavně srdcař, co si budeme vykládat. Dělal to všechno srdcem. Jak přišel na Motusi, tak přišel na nás a prostě byl v pohodě. Úplně v pohodě. Takový chlapů, kdyby bylo víc, tak ten Big Beat je úplně jinde.
1: On vlastně spřátelil strašně moc lidí a měl strašně moc kamarádů, hlavně kamarádek, a vždycky říkal, ve dvou se to lépe táhne.
0: Přesně tak, ve dvou se to lépe táhne. Ty chceš se mnou žít a já chci žít s tebou. A víš, jak je to, vždycky si pomáhejme. Na provázku je pindour a ty pěkně drzíš kozu. A tak to prostě je. V tom životě si musí pomáhat všichni. Já to miluju prostě.
1: Tak teď Čajdovi píseň ve dvou a kapela Focus.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Další taková kuriozitka. Hrali jsme ve Slavičíně, náš bubení měl na starosti pyrotechniku, že jo? Měl pyrotechniku. Hráli jsme jednu písničku, už nevím jaká, a hlavně to byl Halloween. Takže jsme byli přeslečení, dělali jsme chemickou jednotku. Kamaráde, teď začaly, vyletěly samozřejmě ty petardy a nad náma začala hořet opona. Tak samozřejmě já jsem nabil, ještě ducha přítomně, vzal jsem hasičák, nabodl jsem, celé jsem to musel postříkat, byl to práškáč, dostalo se to úplně všude, úplně všude. Kluci zvukáři říkali, pane bože, kdo to s tam dostane. Ale náš bubeník proběhl mu první hlavou, říkal, hoši, já když jsem viděl, jak to hoří, tak jsem si jenom říkal, ty vole, jak budem všichni zavřeni v tom kriminále. Jsme ve sprše a Langer nás tam všecky... Tadadada. Samozřejmě, pořádal to tam happy team, jo? A Dan šťastný přišel za náma a říká, hoši, co budeme dělat? A říkáme mu, kamaráde, to bude rozsudek. Jménem republiky. Pane šťastný, vy nebudete šťastný.
2: Teď si ovšem pustíme další vaši písničku z téhle desky s názvem Tóny změnit svět a tady je vidět, že Jirka, když vám vlastně aranžoval i ve studiu ty písničky, tak pomáhal vám s tím. Vy jste to natočili, ale je vidět, že Jirka tam vložil ten svůj pocit a je opravdu skvělá.
1: Ten se na tom fakt vyžil, jako se na to vyžil. A toto je taková písnička, jak bych to řekl, aj o něm, jo, protože Tóny změní svět. Protože podívej se, co dokázali ty kapely, jo, podívej se, Michael Jackson, jo, a takové ty světoznámé kapely. Vždycky těm lidem něco dali, vždycky to v každém něco nechalo. A tady ta věc, tady tu věc, co udělal Jura, tak si myslím, že to dal ze sebe, jako že chce změnit, že i jeden člověk může něco dokázat. Tak to cítím aspoň já.
2: Vlastně Jirka opravdu tady zabodoval, protože v těch 8 tónech najít tolik pocitů je hodně velké umění.
1: Přesně tak. Jak se dám všechno. Když si poslechneš dobrou hudbu, tak se přece uvolníš, ne? Je to taková paráda. Teď si dáš cigárko, dáš si vínečko, pak dobře povečeříš, třeba takový stejček pěkně jemně prorostlý. A teď máš takový, tak jak se říká, mírně prosmažený kamaráde a pak si na to dáš vínečko.

0: Dozněla nám právě písnička s názvem Tony změnit svět kapely Focus a jejich CDčka Big Beat is not dead. Pavel Langer, zvaný Paja Líbačka, je vlastně můj dnešní host a také opravdu neřízená střela, kterou ukočírovat je pro mne dost veliký oříšek, ale to nevadí, protože v rokovém žvanci vlastně ten host musí ukázat tu svoji pravou tvář a Pavel Langer takový zkrátka je. On to valí ty vtipy jeden za druhým a kdybych to všechno sestříhal a pustil někdy ve večerních hodinách, tak opravdu posluchači Rádia Kroměříž by se smáli od začátku do konce. A jak vždycky v rokovém žvanci přemlouvám hosty, aby řekli nějaký ten muzikánský příběh, nějaký ten vtípek, tak tady musím opravdu Páju kočírovat tím opačným směrem, aby už brzdil.
1: Počkej, taky ti řeknu jeden takový vtípek, jo? To sexy taxi je o tom, že máš auto, ale já nevím, jestli slyšel tento vtíp, ale letuška jde po letadle, ne, a ptá se: prosím vás, dá si tady někdo něco ostřejšího? A to je přijde Garabovi: dáte si něco ostřejšího? Ne, já za chvíli řídím. Takže tak to je a v tom životě sexy taxi. Já bych chtěl taky, jako já jsem si říkal, že bych rozjel další živnost, že bych udělal sexy taxi, ale to sexy taxi, už ten název o to napovídá a v té písničce je to jasně popsané. Ženská za volantem, krásná, no, v takové blůzičce, kamaráde, bradavky, jak jsem říkal, jak nejty z Titaniku, paráda, prostě sedneš a musíš být hotový. Pak si přehodíš roli, ty řídíš, ona je vedle a jak to asi tak dopadne? Jedině nádherný, děcka. Jedině užívat života naplno. Každý den.
0: Ježíšku na křížku, ty jsi šílenej.
1: Já bych vám to řekl tak, já to říkám na plnou hubu, ale nemůžeme, protože Lupo říkal, musíš být prosím tě maximálně slušný, ano, protože to nevysíláme po 22. hodině, tam už by to bylo jedno, ale vysíláme to v 7 a už je 7:45, takže to hrozně letí a my to prostě musíme nějak ukočírovat. Děcka, fakt užívat ten život a naplno, úplně naplno, protože jsme tady hrozně krátce a hrozně jenom jedno.
0: A sexy taxi kapely Focus právě dorazilo do rokového žvance. My si ho teď pouštíme a přejeme příjemný poslech.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pustíme si další písničku a teď se nemohu zase nesmát, protože její název je Hodinový manžel a to je také jedno z povolání mého dnešního hosta, Páji Líbačky z kapely Focus, a on nám už něco veselého o téhle skladbě řekne.
2: Jo, je. A jak jsem ti říkal na začátku, už to není hodinu, už je to jenom vteřinový, ale je to krásné. A já bych tady chtěl hlavně pozdravit svoji dceru, která vyhrála Amose. A já jsem jí fandil a já říkám, že prostě tam něco ze mě je. Je celá šikovná po mně, samozřejmě po mamince taky, ale já jsem na ně fakt hrdý. Jsem na ní hrdý, co dokázala. Jo, děkuju Bohu za to, že to tak dopadlo. Úplně super. Já jsem šťastný.
1: Wow, tak to gratuluji za celé rádio Kroměříž, za rokový žvanec, protože tohleto učitelské ocenění má hodně velkou váhu. Má dcera Eliška dělá v papouščí zoologické zahradě v Bošovicích a nechala mi tady nějaké volné vstupenky pro hosty, tak bych tvé dceři vlastně věnoval pár vstupenek do téhle krásné malé rodinné zoologické zahrady, která se jim rozrůstá a opravdu je to tam nádherné. Doporučuju to vlastně víceméně všem posluchačům. Běžte se tam podívat, stojí to za to, je to kousek od Brna a opravdu je to tam pěkné.
2: Děkuji.
1: Není zač, to je za to ocenění, ale přeju ji hlavně, ať není po tobě. Kolik má vlastně let?
2: 27.
1: Tak to je v pohodě.
2: No jak říká náš kytarista nejmladší, radši 2 roky sedět, než 3 roky čekat. Že já nejsem pedofil, já jsem jenom nedočkavý.
1: Už se řežou všichni, kdo jsou v režii, kdo tady vylezl, kdo tohle slyší, takže už se tady zastavují i po cestní.
2: Kamaráde, počkej, no a to je, jak vzpomněl tu kosu, tak Prašák se přistěhoval na dědinu, že jo? Takže blbý, že prostě, když si říká, hele Prašák, hele koukej, no, tak si zasadil zemáky, že jo? Samozřejmě nevěděl, co to dělá, tak si to musí vyrostnout a je tam ta nati, jak říkáme tady u nás, že? A říká si, prosím tě, co s tím mám dělat s tu natí? On mu říká, já ti dám. Musíš jít kosu a musíš to posec. Jo, díky, ale choď rační brzo z rána, jo, ať tam ještě není tak vlhko a takové. Dobře, potkaju se za hodinu, ten ráno stává suseda, říká, susede, díky za radu, tak jsem si to posekl a měl jsem aj čas, tak jsem to vzal aj tobě.
1: Já vypínám mikrofony a jdeme na další písničku, kapela Focus, Hodinový manžel.

0: Než se nám vlastně povede dneska dochlámat do toho zdárného konce rokového žvance, tak tady jsem si všiml, že zpívá i nějaká holka. Mohl bys ju představit?
1: Ano, je tam, ano, Zuzka Šalášková, ta s náma chvíli jezdila a my děkujeme za to, že s náma byla, protože ta je úplně suprovní. Jak zpěvačka, jak holka, já myslím, že ta bránice, jak tobě tady dneska vibruje celou tu hodinu, co jsme tady spolu, tak ona to samé. Úžasná holka, ona už teď s náma nejezdí, protože už má Mimčo, ale stará se o ty věci, ale pořád je v tom našem dění, pořád je už té hudby a tak.
0: Nechtěl jsem to říct taky na plnou hubu, ale já se ani nedivím, že s váma nejezdí už.
1: No, manžel jí to zakázal, no, ale my to tady nesmíme říkat nahlas, ale jinak je to krásné, já to miluju prostě. Zuzi, líbačka. Ty říkáš, že na co balíme ty ženské, ale víš, jak přijde tam taková 17-letá a říká, pozdravuj tě maminka, já říkám, a tatínek ne, tatínek tě nemá rád.
0: No, zpívá nám ještě trochu času na ten závěr dnešního rokového žvance. Uvedeme si poslední písničku s názvem Vrať se mi, ale v každém případě ti, Pavlíku, musím dát jedničku s hvězdičkou a tentokrát to není jenom za muziku a za pokec, ale za ty bránice. Já už fakt nemohu. Pojďme do té poslední písničky.
1: Děkuju, jsi borec. Děkuju. Takže, děcka, já jsem si to užil tady s Lupíkem i v vašem rádiu, úplně úžasné. Najdete nás úplně všude, když najdete na naše stránky www.focusrock.cz, tam najdete, kde hrajeme, kde jsme hráli, všechno tam najdete, i naše písničky na Spotify najdete taky. A my se na vás už těšíme na dalších koncertech a hlavně děkuju rádiu Kroměříž a děkuju Lupíkovi, protože já myslím, že má bránicu dneska úplně jde jinde, než tam mám jet. Takže užívejte života naplno a líbačka.
0: Já jsem rád, že jsem to opravdu dneska přežil. Na dobrou bezbolestnou noc všem posluchačům rádia Kroměříž a rokového žvance posíláme písničku kapely Focus Vrať se mi. Pájo, o čem ta písnička je? A teď už trošku přibrzdíme.
1: Je to o zamilovaném páru, který se nemohl dát dohromady. Chodili spolu, pak se rozešli, jo, a on by se chtěl vrátit, ale prostě už to nejde. Vzpomíná na to, jaké to bylo krásné a chtěl by jí dostat zpátky, chtěl by jí líbat, chtěl by jí náručí, ale bohužel.
0: Naslyšenou!
1: Líbačka, čau!

tam, kde Štehrá před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a se světem techniky se pojďme na to rovnou podívat. Konkrétně na letošní veletrh výrobců nejenom notebooků, ale u notebooků zůstaneme. Že už dávno nemusí být jen nenápadné pracovní krabičky, asi možná víme, ale v Americe zaujaly hlavně koncepty s výsuvnými nebo zdvojenými displeji, které dokážou během chvíle výrazně zvětšit pracovní plochu bez nutnosti externího monitoru. Známé značky jako Lenovo a Asus sází na flexibilní obrazovky a více displejová řešení, zatímco třeba HP přišlo s notebookem bez displeje. Když už, tak už, který je určený pro práci s externími obrazovkami. Výrobci tak jasně dávají najevo, že budoucnost přenosných počítačů míří k větší variabilitě a odvážnějšímu designu. Tak jo, já si myslím, že odvážné je, pokud máte zrovna notebook před sebou kvůli práci, ho zaklapnout a vyrazit třeba s rádiem Kroměříž v uších někam ven. Tak jo, přejeme super den, buďte s námi.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

jdou nikam. A jenom diví pěsi budou poslouchat, co říkám.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž a megahity milénia.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Let me see you dance, man.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti. Rádio

0: Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměřížské ulice také nesou jméno po svých rodácích. Některé možná nebudete znát. Denkova. Petr Denk byl pedagog, spisovatel a překladatel. Ladislava Pavlíka. Tento rodák byl lékař a také organizátor sportovního života ve městě. V letech 1939 až 1945 byl za ilegální činnost vězněn. Páleníčkova. Ludvík Páleníček byl pedagog, spisovatel, literární historik a organizátor divadelního života ve městě. Talichova. Tento rodák byl český dirigent a hudební pedagog. Byl také profesorem Akademie muzických umění. Švabinského nábřeží. Nejslavnějším kroměřížským rodákem byl Max Švabinský. Byl to český malíř a grafik. Byl také profesorem Akademie výtvarných umění.
1: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
2: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a víkend s vámi.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje má nová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské kino Nadsklepí dostane nové ozvučení. Uherskohradišťská nemocnice využívá nový systém při léčbě mrtvice. A Spartak Hluk získal na mezinárodním turnaji bronz.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské kino Nadsklepí prochází kompletní výměnou ozvučení. Stávající technologie je více než 20 let stará a při provozu už se objevovaly problémy. Kino je kvůli pracím do 10. září mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září. Nové ozvučení má přinést čistší a výraznější zvuk. Součástí výměny budou také reproduktory a další zařízení potřebné pro kvalitnější zvuk v celém sále. Náklady na modernizaci jsou přibližně 1 milion 300 tisíc korun. Kromě filmových projekcí kino Nadsklepí pořádá také koncerty, divadelní představení, přednášky a další kulturní akce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice začala využívat nový počítačový systém, který lékařům pomáhá rychleji vyhodnocovat vyšetření pacientů s cévní mozkovou příhodou. Systém dokáže automaticky analyzovat snímky z počítačové tomografie a posoudit rozsah poškození mozku i stav mozkových tepen. Lékaři tak získají důležité informace pro rozhodování o léčbě. Díky tomu mohou nejmodernější léčebné postupy využívat i někteří pacienti, kteří by se k ním dříve nedostali. Nový systém už v Uherskohradišťské nemocnice využili u desítek pacientů. Konečné rozhodnutí o léčbě ale vždy zůstává na lékaři.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ještě více propojit střední školy s firmami. Cílem je, aby žáci získali zkušenosti přímo z pracovního prostředí a lépe se připravili na své budoucí povolání. Příkladem je střední škola Centrum od